Já nevím, kde se to v člověku bere ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dá vydržať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čiteli, chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: Československé hity vášho života.
1: Každý večer v rádiu Melody.
2: V dobrom aj v zlom budeš moja.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: co to občas nedá zniesť.
1: Československé hity vášho života.
2: Každý večer v rádiu Melody.
3: Tu s deravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Skvelá hudba, krásne spomienky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Čas letí ako bláznivý, ja nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písmu.